Dělala jako diplomka a bojstěngra artsko. A potom jen někde jen radio 88.9 FM.